0: Reality Check osnažuje Bug.
1: Bug.hr
0: Najpopulárnejší technologický web portál v regii.
2: Slušali ste Reality Check.
3: Muziku sluša i pjesme vira. Dubravko Jagatić. Reality Check. Produkcija.
4: Multimedijska platforma 808.
5: Ovo je Unidu Radio.